0: Rosej. To věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.

Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

0: Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Dušan Cinkota a Soňa Norisová vám spievali z Rádia Lumen, no a k tomu pridávame ešte aj Zoru Kolínskú o 7 hodine 17. minúte.
1: Možno, že ti odletí

0: to může je jinačí.
1: Smáli
0: se tomu, že se drží stranou.
1: Smáli
0: se tomu, že snad ani žít jinak neumí,
1: než v bunkru pod peřenou.
0: Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
1: Dávaš nám zaslíbení, jméno svéky chválení, ale chváliť tě, to je škoda.

0: sobotu večer si zaspomíname na návštevy dvoch pápežov na Slovensku, svätého Jána Pavla II. A pápeža Františka. Naším hosťom bude Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto.
1: Aby sme si nielen oživili tieto historické chvíle, ale aj spýtovali svedomie, či sme verní ich odkazu a či tie výzvy z pápežských návštev aj plníme.
0: Spomínajte spolu s nami dnes večer o 20.30 v relácii Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v Rádiu Lumen.
2: Tento projekt je vyrábaný v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.